Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

a veď mě k naší malé pravdě, zkoušej mě ještě přimět, ať tomu kolem nedám za vděk.

Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala, člověk tě těžko, těžko osočí.

na met nastrdí. Za pár let stačí pytlík keksu a kdokoliv, když potvrdí,

až se ti do očí podívám, až v žaludku mě zamrazí, i když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako slunce se sobohy směje, tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný, a víc už není možný.

jako svět se kolem otáčí, tak se mnou život točí a nemůžu se přiblížit. Vždyť víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako vojáci. Stojí nesmyslně v řadách proti sobě, slib, že mi nebudem, i když víš, že to není možný.

která se chystá svlažit horkou zem. Odloupnout tiše kousek mléčné dráhy, poslat jej tobě hvězdným povozem. Chtěl bych se slůvkem dotknout letu ptáků, přeletět mžiku celou čínskou zeď, pozdravit cestou psaní od pošťáků, které si žádá spěšnou odpověď.

česat cůbky smutných lip. Kolébat snění ve tvém polospánku, na moři hladit hej.

0: milovat. Jenom chvíli zastavit se, kde si jen chvíli milovat.
1: Poslední člověk vyšel ze sálu, zhasí nám světla. Zbyl jsem tu sám. Ještě než půjdu, musím tu uklidit, přetočit film a zapsat do

Ptáš se, na co myslím, inu, myšlenek je celá spleť, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, mám v srdci časovanou minu, kdy to přijde si.

mi provonila pleť, já už dostal na hodinu generační výpověď. Ptáš se, na co myslím, synu, proč jsem bledej jako zeď, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, popus spojku přidej plynu, nerozlížej se a jeď.

plásků, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trefil.

nakonec tiše vchází černou bránou. Na křídlech havranu jde blíž. Odraz ohňů signálních se tříští.

Zpítám, slabonka tichá, a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude tančit

přijde ke mně vítr, který v uších zavoní, až se muzikantská lidka prostředu mých strání, až mi markétka dá pusu.

až mě horkoletní noci jako kdysi pohladí a v lomu nedaleko rámí sejdou se k máni z podhradí.

se těším, až se dozvím, kde je Jantarová hora. A kdo byl vlastně Shakespeare a proč tak hořce voní slad? A proč v tak kalných vodách lovím a proč se odzadu čte Tóra?

se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause, jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus po nu chvíli však poněkud zblednul, v představě té bolesti mu brada dolů spadla. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Tak se stalo, že když Tonda zhora dupnul silně, Koloman Kraus reagoval přesně instinktivně, před úderem rukou uhnul zcela neomylně. Tím pádem se situace vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl do záchodu, kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy, jak se držel splachovadla, ještě na sebe splach vodu. S dvojnásobnou

0: já s ním dovnitř a ven s ním. Oče, kde jsi z duše mý?
1: Kdyby tady byla taková paměť,

hlava se točí a ze břicha tahám si meč. Můj život končí stejně jak zmařená zdeč. Kde ses tu zjevila, má první lásko, vybledlá tvář za smuteční maskou, oči mě šálí a v hrdle vázne mi řeč. Tak prohni se v pase a roztanči svět, jsi jediná, kdo mi dnes zbývá. Jediný okamžik vrátil bych hned, ty byla si první, má milá. K tažení na východ hejtman už rozkazy dává. Má ženo z pouště, krásná, snědá a žhavá. Navždy a bez konce já nechtěl jinou. Hvězdy se třpitily nad Palestinou, sen o naší lásce k životu sílu mi dával. Tak prohni se v pase a roztanči svět,

Krouh ve vláli a černý dým linul se vdál. Vždy jsem byl lokajem, nyní jsem mohl být král. Dech se až tajil, bylo to snadné, brát si a neplatit tvé tělo vnadné. Slzy si stírala a já se divoce smál. Tak prohni se v pase a roztanči svět, jsi jediná, kdo mi dnes zbývá. Pak jsi to do stranou šel, chtěl jsem tě hned, ty jsi musela být

neznám tě, kdo pak si, prosím tě, odejdi pryč. Chladně se díváš, z očí však sálá ti chtíč. Nejsi a nebudeš nikdy má milá, tvá lidová ruka však prstem mi kývá. V té ruce svíráš o 13. komnaty klíč.

červená hlína podmezí, kde kvete hrách. Chtěl bych tě zase políbit o polednách. Z lesů se kouří ta pára stříbří zem. Byli jsme spolu a už nebudem. Z lesů se kouří ta pára stříbří zem. Byli jsme spolu a už

moci už ubývá. Císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo,

0: Je krátce po 16:15.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Zasnovy jsou plánované na středu.

nepřál bych vám slyšet tého snoubenca, jak milé mu sdělila, že už je bez věnca. No ale co se dalo robit? Zasluby jsou plánované na středu. Tak ju chytnul, pošmajchloval, postiskal, mezi tým ju a jí po pištisku vyliskal. Co se dalo robit? Zasluby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z toho příklad zebrala.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát,

0: nahájený a děda k tomu pískal píseň Bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

0: davy uspěchaný,
1: kam jdou,
0: na cesty nepoznaný,
1: kam jdou, kde čas ztrácí svůj sen,
0: o výškách nad oblaky.

0: cesty uspěchaný,
1: kam jdou,
0: a cesty nepoznaný,
1: kam jdou, kde čas ztrácí. Zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole.

0: Zamčního šera.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Vodu zjistí ještě než zvadne, že jsme jen listí, co jednou spadne. Jsme si tak jistý, že nevyhasnem, jako ty listy,

0: je krátce po páté.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když překročím hraniční hvozd,

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený klítí, pryč ode mne plyne. Že nebylo nikdy lásky mezi náma,

vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti, ona už ti poví, co jsi chtěl vědět. La la la la la la. Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

0: Čechá. Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas.
1: V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

zvěř a zertů tvých začal se drát. Černý plamen pálil naše světla po nocích. Zítra budu stát.

jaře večernic. Ukrytý ve šperku z nefritu,

Nejsem s technikou moc kamarád, ale jak vidím na kolejích vlak, tak se mi oči rozzáří,

jako na tři akordy. Už tě má jiný frajer. Čas je jak po

0: lásku, dvakrát ztracená a dvakrát získaná a po třetí navždy prohraná.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

To, co dělá píseň písní, není nápěv a pár slov. A není výkřik srdce v tísni, není faninkový lov. Není solo žhavých strun a není pivo, není rum. To, co dělá píseň písní, to je textařovo um. Dej nesmyslu výraz a

Kde kdo metafory kupí, chce být velký poeta. Text je uslintaný, tupý, žádná díra do světa. Jiný zase chrlí smutek, až se těšíš oběsit. Nejraději bys honem utek, ať už rychle v hrobě si. Dej nesmyslu výraz a každej si ho koupí. U písní to není jinačí. Váháš, zdali autor je opravdu tak hloupý.

radši pořád škrtám řádky, zase další vyplavou. Listuju si blokem zpátky, hledám hudbu chytlavou. Spoustu textů už jsem zavrh, vyhodit či nedopsat. Píšu málo, mám však navrch nad tím, co chci sdělovat.

dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok v ještci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu sít.

chlapě nad ní, hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezhraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší, kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí, potichu si povídáme, uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří, znaj podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

vzdechy, všechny se upíjejí někde o samotě. Tak blecha Jindřiška přišla o svého druha, předvečer svadební to pro ní rána byla. Zapíjel svobodu a chlastal jako duha, a krevní destička mu v krku zaskočila.

Tamaře za splešák zinou zahnul, jednou je přistihla, no prostě žádná psina. Pod tíhou svědomí on na život si šáhnul, skočil mi do dlaně, když packoval jsem syna. A blecha Renáta je osamělá matka, starý si odskočil na kolem jdoucí jehně, to jehně zavedli na

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup.

0: nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jak u holiče sedím, zrcadlo mám v pozici, kdy skrz něj vidím zrcadlo za zády visící. V něm zrcadlí se zrcadlo, které mám před sebou, a v něm zas ono zrcadlo na zdi za hlavou. A tak to běží dál, jak v dlouhé chodbě bez dveří. 100 hlav po obou stranách, věřte, těžko se věří, že všechny patří mně, vždyť považte, ta malička je sotva větší nežli špendlíková hlavička. Si představte, jako by se vám hlava docela v nějaké nekonečné chodbě, kde si v dálce ztrácela. Co hůře, já tam vzadu spatřil sebe samého, jak mizím komplet, jako by se nechumelilo. V tom zděšení jsem nechtě nechal ústa do kořán, a v tom se na mě z chodby šklebí tisíce rýchřtán. Fakt hodně divný sbor, celý složený z mých hlav, až přepad mě v tom křesle existenciální strach. Dále nečekal jsem na nic, strhl plášť a jak jsem byl, s pár omluvnými slovy z kadeřnictví vystřelil. Jo, kdyby mě chtěl zase někdo,

Léto bylo, když jste přijela předloni, náš ranč se na slunci hřál. Doprovázel jsem vás kaňonem na koni, údolím.

0: šetříme čas i litry pohonej hmot. Dvě kola má můj drzavej krám, dvě kola má.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
4: Kdyby tady byla

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Prvně jsem tě viděl po své promoci v bankovní kleci se sklem na bocích, na blůze připnuté své

Kdo z nespavosti píše po nocích? Klidně se tvař, je mi to jedno. Prý si mě přišla ze dna zvednout. Tak ty si má sudička budoucí. Ty si ta, co přichází v ovacích. A potom tiše jen prach stírá. Z diplomů psaných přes kopírák.

Marně se snažím s nimi utéci. Jsem odinut, vždyť ty taky. Slova jsou pro nás divné znaky. Zhoďme dnes ty jmenovky vysací. Budeme tančit jako Astéci. Tím tancem zaženeme mraky.

sladký slzy a z duše prach. Byla jsi má krásná dáma, teď už vím,

klidně i mohlo se stát. A klidně i mohlo se stát. Je to začátek a

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

Z kioský hospody zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaný, tak jsem přidal

Kristýna 14 let vyhlíží z okna louku a lurdskou kapli za ní. Lesem prý chodí pastevkyně laní, krajem jde tichý konec léta.

slyšeli, co slyšet chtěli, a je tady září, konec léta. A z Kristýny stane se Bernardeta.

podloubí pustý, kavárny hladový. Ani se neohlíd, nechal tě jít. Na krku křížek, kafe je medový.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomíjivé živobytí. Pak vyjdeš do parku a celou noc se touláš noční opavou a opájíš se představou, jaké to bude v ráji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš-li svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku ve Valtické, poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píše svou rýmovanou odizeu, nežli přijde někdo, aby šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají.

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15krát trubka, no a jednou dudy.

Je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka, ta ji slyšet nechce. Odlišný měla názory a to je velká vina, tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali. Nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově.

Penny nyní najdete Polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

myslíte, že víte, jak je nám. Svět je neznámej a taky trochu bolí při pohledu do očí.

jste trochu nervózní, že my věříme na kytky a taky na ptáky a na slunce. Držíte kontrolu, co a jak a kde s kým děláme. Připravujete nám budoucnost, kdo kontroluje vás? Myslíte, že víte, jak je nám?

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: V jedným důmku na zárubku měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jala. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, čepaní pomyl, bravkům dával žrat, děcka musel kolíbat. Robil všecko, choval děcko, taky to byl dobrotisko, ale robka tého chlopka rada ním jala. Štvero nových šatů, štvero střevíce, do kostela nešla enem k muzice, same šminkovaní, sama parada, chlopka

A je. Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbil. A včil má robka, rada chlopka. Dobré, co? Jak on píská, ona hopka. Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má ráda chlopečka.

jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štros je na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okýnka nejbližšího taxíku.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putna. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxík.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
1: patologie,
3: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: Ti zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty.

0: chlap.
1: Já beru bony.
2: A já za smarky.
0: Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
1: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do vaříže.
0: Vybrat si svoji je tajný.

tady je světský kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby svatozář. My dělat nebudem, nemáme náladu, žijeme z tuzérů, ručičky dozadu, ten umí to a

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Tak se snaž.

Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Ta moje měla dolík v bradě a řasy téměř v ofině a měla ráda pecky v čokoládě.

Člověk jde cestou, aby potkávala lidi. Když je potká, tak musí zasnít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, zestupů padek bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, zestupů padek bída, tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Tak se snaž.

Kolikrát jsem minul tuhletu výlohu s panáčkem odsazí. Nikdy jsem nepřišel na to, co znamená ztráty a nálezy. Když dneska pomyslím na ta dvě slovíčka, trochu mě zamrazí.

0: nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.

9 hodin 25 mě opustilo štěstí. Ten vlak, co jsem jí měl jet na koleji, dávno nestál. 9 hodin 25 jako bych dostal pěstí. Já za hodinu na náměstí měl jsem stát, ale v jiném městě tvá spát.

těch stráních, vždyť možná pode mnou je zakopán. Tak ať tam leží pro staletí příští, tak ať tam leží pro staletí.

před koncem války. Když máta voní ze zahrad, adresy píšeš na obálky, chodíš svíčky rozžíhat. Kumpány v dubnovém stínu.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
5: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Poslyšte písničku, je podle práva o tom, co v životě lidem se stává ze soudních spisů.

Na Petřín už míří 4 příslušníci silní, do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce, na

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš ještě

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tik a ťak a krok, další den a další rok. Odečteš si odstavu, změníš tvář i postavu. Dej si gin a dej si grok, připij si na příští rok. Co bylo, to už nebude, tak směř.

0: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
2: Medicine man!

někdy vám láska jen tak beze stopy zmizí. S otázkou, máš mě rád, máš mě ještě rád. Člověk si připadá, že už je někde cizí. Má ještě smysl rvát se, nebo už to vzdát. Dostanu kopačky a já si pořád říkám, co jsem si nadrobil, že to si taky sním. Ale ta láska přece nezmizela nikam. I po mý kremaci snad zbyde popel nebo dým.

nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem rozstál a teď čekám, co ty, jestli chceš sublimovat.

Kam vlastně láska zmizí, když už není ve mně, anebo v tobě, to je vlastně celkem fuk. Jestli jí schlamstnul vesmír, nebe nebo země, má jí teď jiná holka nebo jiný kluk. Možná je lásky pořád stejně jako kdysi, jenom těch lidí je teď na ní čím dál víc. Tak to bych radši nebyl ani tam, kde ty jsi. Možná se odstěhu

nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem roztál a teď čekám, co ty.

Basta Perlička, to je prostě jednička. Šotek reklam nezřízeně klidně radí mojí ženě.

nepil, umřel taky. Ale kdo pije náš májový ležák, tomu se umřít nechce.

0: nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

písek se pouvá spát a hvězdy se pohnuly. A hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí nad cestou červená. Byl první, co z nebe spad. Byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat. Jen děti se nesmály,

motýlí výkřik a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. Ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

vzpomíná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí přání a slib a hvězdy padají.

co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme. S rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu,

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou línu, dá jí duši tvar. Není nutný vytvářet jenom hmotný hodnoty, i bez toho můžeš svůj život žít. V kanclu, v krámu, při úklidu, pořád si to ty, stačí si jen svou podstatu plně zvědomit. Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou línu, dá jí duši tvar. Není nutné.

vidím smysl života ve otevřený láhvi, z který whisky klokotá. Že mu kašlu na ženský, na koně, na whisky, že chci jen hrát a kašlat na zisky. Řekl jsem, že jsem zpěvák a že chci od života víc.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

co myslíš? Mám ještě na to se sám rozorat a zasít, sklidit, rozemlít, znova upít.

0: probudit.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

Měsíc rozsvítil svou slabou zář, smrti hlaset na okenice, vítězí od šibenice.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jím stehně tetované mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a polze z prdele můře, nikdo už si nebude chtít.

prsty se hrají a límečky dřou, lvy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstrakce.

ručníky do ringu hází. Nebe rozsvítil blesk, ve mně potop jastesk, zůstal komety chvost.

prsty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Sníh křupal pod nohama a na hřbitově hořely svíčky. Oni jak žonglera míčky spolehlivě se míjeli. Doma si sundali šál.

Neznámo kam, sám sebou si cen. Mlčky mu podala dřevěné střevíce.

beze slov ukrojil dva tlusté krajice. Poslední lidé na povrchu měsíce.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

ti křídla a říct: jsem tvoje máma, ty moje dcera, tak leď.

V koutě kotě přede, za okny zuří listopad. Na plotně oběd voní, vítr chce stromy linčovat.

Proč snažit se psát písničky folkový v dnešní době už nikoho nebaví? Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou, nikdo už nebude Žalmanem Lohonkou? Proč snažit se, aby s náma každej zpíval? Ani jeden z nás není Karel Plíhal. Neumíme na svý nástroje, hrajeme, že hrajeme a děláme, že nám

se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší, nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pančich. A vy tady, proč chtěli

0: vás to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou lo, lo, lo, lo, lo, lo.
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, naschle.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.

kdy vypadám skvěle a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš mě.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

snad zlomí prokletí. Tvé rozervané srdce zacelí v obětích.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Chtěl jsem si sestrojit křídla a nebýt se zemí spoutaný. Pak prý si ve mně se zhlídla a měla jedny pro mě schovaný.

ptáky k oblakům. Proč měl bych si pozor dávat, když dole je štěstí plnej dům?

jakmile z faxu mi vypadla tahle ta Jobova zvěst. Vystavit arabským hřebcům letenky na cestu ven.

Směrem Bospor a Dardanely. Dříve než poslední cesty jsou bloknuty nepřáteli, odchází karavana směrem Bospor a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám. Už tady někomu

tak z paměti se tří svou krajinu verši a dun. Zřetelně ruka mu třásla se, těžko by postrouhal křem. Omluvte, nervy mám v prdeli, ladies and gentlemen.

hotelu Hilton a vyprávěl kuvajtský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný break. A zatím dole do recepce dorazili čtyři muly, přinesli pozdravy.

klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu, hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol,

Pak slunce vysoko a kouzlo se začalo ztrácet, když obzor a moře jsou hranice lidského snění. Dvě duše, co k sobě nepatří, se začaly vracet. Stálo to za to,

rozpaků jsme plni. Od ruky k ruce celý stůl, sedíme v křeslech půl na půl a měsíc v záclonách se vlní. Ticho visící u stropu má křídla netopíra, noc vyskakuje z příkopu, ticho visící u stropu do hrnku

planetě. Pohledy z očí do očí a tmu křižují blesky, jdou vlci dolů úbočím. Pohledy z očí do očí a nebude už hezky.

nebo dáme koně do slabin, ať rozběhnou se v trysku a rudé plody jeřabin, když bodnem koně do slabin, se mění zrnka písku. Sedíme v jednom pokoji s květinou v umyvadle, Slavkovské pole po boji, sedíme v jednom pokoji a počítáme padlé.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh. Jaká je naděje pro člověka, až jednou uslyší, teď všeho nech. Řekni mi,

0: řekni mi. Uslyším, co bylo není a to, co nebylo jest. Nikdy jsem nevěřil na Boha, na spasení. Snad každý sám musí svůj osud nést. Po noci ale vždy přichází rozednění. A co když mohu se plést? Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

neklidný písně. Zbývá mi jehla a síť, snad posty vyspravím, co už jsem spravil, než mi řekneš, že můžu zas

chytlo, víš, jak se člověk cítí, jako ryba v síti, jako zaprášený kvítí, jako luční kvítí, o kterým někdo dupe, jako já s lístkem pro dva a kolem prázdný kupe. Prostě chytlo mě to zas,

mě to zas a byl jsem na to sám. Cestu k vám si pamatuju, číslo ještě mám. Utírám oči a prchá je mi síla. Utírám hrnky a vím, z kterého si pila.

to chytlo a nebylo to snadný. Teď už slova žádný nezmění noci na dny. Na dny plný světla, kdy svět se na nás dívá. Teď je v noci tma a od rána se stmívá. Prostě chytlo mě to zas a nebylo to lehký.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.

chtěla bych něco vrátit. Nechci se vzdát, tak tě na kolenou prosím, nech mě dýchat a trochu snít. Snad pro tu malou chvíli.

bylo včera, vždyť není vůbec jisté, že mezi námi už chybí cit. Prosím tě, řekni mi, že nechceš odejít.

0: důsledky vlastních vin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapou, hup, hup, hup.

jste tam, začínám vás ztrácet. I když teď vás trochu slyším, tak jakoby v dálce. Tak halo, slečno, jste tam. Zmlkla jste tak naráz. Víte, já chtěl bych zas slyšet váš hlas, ale vy už jste nejspíš.

to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat dožní. Sex je cesta do bram ráje, sex je cesta do bram pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěl. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

můžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Vím, že všechno pěkný nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Kolem spousta pouličních zpěváků a jednu píseň střídá jiná. Odrážej se od zdí a rozsvícených oken baráků. Všechny je znám a v duchu si je zpívám.

bránu má, do boje kráčí. Něco zkusí, asi to neomráčí, ale zkusit to musí.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

stence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál ke mně blíž, jako kdyby si hrál bez a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč.

Říkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer, samý jenote.

zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme, tleskáme.

sluníčko poměrně živě. Chvíli jsme se tím bavili a já se neumím smát. Směju se jenom tak bránicí, jak mě učil můj otec.

co někde upadli na zem. Chvíli jsme se tomu divili, a já se neumím smát. Jednou si otevřu hospodu,

se schyluje. Uprostřed noci pohled do zrcadla, cítí tu změnu, k níž se schyluje. Není to žádný zásah bleskem, přesně však cítí, koho miluje. A chlapi

Začne žít podle své chuti. A chlapi. A chlapi.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal. A hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

Všechno to začalo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z Rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

takhle nějak to tenkrát začínalo. Nejdřív našli jsme si starý seří úměm, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval a nosil jim saxofon.

tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

dávno pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč.

nikdo, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspěch, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno,

nač ty rány, proč ty scény, milý slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odchází.

vlasy kudrnaté, sedlám ti koně a nalévám čích. Burgundské víno rozesmáte, zbarví ti tváře a možná už víš.

může mít jak dítě. Schovej do chřívy chudelaté ruku svou, ať mne nezastudí. Až páže v šatu barvy zlaté hodovní síná doprovodí.

koni a nalévám číž. Proč příteli mému, ale mě ne, si svěřila od své komnaty klíč. Spolehni se dál, jsem tvůj přítel, dobře to víš.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

tak jsem se zeptal, nemáte čas? Celá se třásla, ač zima nebyla, strkotem zubů tiše mi pravila.

Vzal jsem jí do bystra, aby se zahřála. Vyprávěl anekdoty, ona se nesmála. Vzal jsem jí do bystra na horký krok, protože z bystra ke mně domů je to už jen krok.

plakala. Došel jsem za nákupem, aby se vyspala. Došel jsem nakoupit, a nežli jsem se vrátil, někam mi zmizela, tak jsem jí ztratil. Nový den churavěl a bylo pondělí, zůstal mi po ní jen dolíček v posteli. Čas je to jediný, co mi teď zbylo. Čas je to jediný, co ještě mám. Odešla s deštníkem právě když lilo. Čas je to jediný, co mi teď zbylo.

frýzu kule neprorazím do pop music. Ani se nedostanu nikdy do slavíka. Jenomže já bych nechtěl tvářit se jak buzik a muset dělat, co někdo jiný říká. Mít udělat psíka, přiblblíka a potom klinika. Taky si ze zahrady neodvezu krtka, už vůbec anděla a jiné ocenění.

jenom zbytky slunečního chrámu v poušti a vůně fialky, co jí udolal písek. A stopy pouště

a v tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají píseň pro nevěstu.

radši se mě ptejte, jak se mi tady žije, krev do žil mi zas vlejte. Zpíval bych rád ty starý zašlý songy, dobejvávali pecky.

co jsem tě prvně viděl, Galino. Co jsem tě prvně slyšel, Galino.

zbytečný smrti, Galino. Nějak mi nejde spaní, Galino. Byli jsme nevybraní, Galino. Jenom si proletěla

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Tak už to vře a chlapi ostrý jsou jak...

jeho tvrdou hlavu, přesvědčit porvaně a nebo mořskou krávu, že kdo se jednou vydal do neznámých proudů, dostal se zaručeně k poslední

světem nebe od západu plane. V soumraku jihnou skály rozpukané a těžce houstnou vůně nočních kvítků.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal. A hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Pásník ten má právo veta, může s klidem v minutě.

samá recese, hej, Venušané s mojí tetou, budou samá deprese. Neboť tetička jim řekne fóry, co by jinde neřekla, upeče jim buchet hory, což by jinde nepekla. A v

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jak si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam Dáša stěhuje se zítra, je to však činžák.

lampu zhasni, už je pozdě, musíš spát. Říkala máma o půlnoci tolikrát. Zhasnul jsem na oko, než

a zkoušel svazek klíčů zvenčí. Z kampy jsem vybíhal, pak bleskem do pátků.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Teď zpívám country music.

všechno to začalo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia Nová hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

A takhle nějak to tenkrát začínalo. Nejdřív našli jsme si starý seřín úměm, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A nosili

0: je krátce po 22. hodině.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

šance mrknout do ABčka. Jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti přítomnosti.

za naši stodolou v louži koupe se Bůh. Ústy vydechl křehká křidélka much. Blísknou se ve slunci a pomalu padaj k zemi. Do

se ve slunci a pomalu padají k zemi. Do větru šeptám, s tebou lépe je mi. Něco jsem pochopil, na něco neměl dost sil. Do něhy vracím se, vždyť z ní jsem se narodil. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou v louži koupe se Bůh. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou v louži koupe

a ve mně věř, já tě nespálím. Podívej, že ti lžu, nelžeš, dívej se zpovzdálí, jak na ten náš svět

Moje ruce mě vzali z postýlky, byla zima, studený ráno. Na botníku u zářících spirál jsem se hřál. Jak se strefit do rukávu košilky, na stole kakao přechystáno. Punčocháče, mami, ne, ty mlč,

dál. Mami, počkej, nebij mě, já ti to vysvětlím. Co pak asi jsem tak mohl povídat? Na stole oběd, zas nachystáno. Zpytoval jsem svědomí, ale myslel, že všecko už vím.

budeš tam. Zoufalé snaze polknou ty poslední výkřik, než pohledem uhneme stranou, zradí nás naše vlastní nit.

Praha v 6 hodin ještě sladce chrápe. To jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na půlovce a ona v trafice. Oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce. A schody jedou a nechtějí stát. Na stanici Jiří hospodě brat.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Bydlím v Praze na Smíchově, kousek od Tatrovky. Červenec byl horký a my malovali byt. Potřebovali jsme sehnat štafle, za 300 lepší vlasti, v jednou procházku jsem nemohl mít, to teda ne.

0: Tak jsem prošel kampou a mířil k Mostecké věži ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou, stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: luky na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý letracka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

0: průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love, nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prostí tě požalsta, jak mě prejtík berioskeli k čajke?
1: Da. Da, da.
0: A jako bych ty štafle měl a stoupal po nich vzhůru, tak mi bylo, když jsem končil tuhle pěší túru. Praha je krásná, když slunce svítí do čertovky, zkuste taky někdy sehnat štafle za 300 kila. 3 kila.

hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na hajnýho, na hajnýho.

Stalo se mi při modlení, že mi řekli, to správný není, a já jim to tenkrát věřil. Brzy jsem zapomněl, jak jsem dřív žil. Stalo se mi po půl roce, připadal jsem si jak vonuce, přitom mi jen knížku dali, aby si mě k sobě připoutali. Stalo se mi za 2 měsíce, vydělal jsem si na tisíce, sotva na tom něco změní, že moje svědomí čistý.

a tolik špíny. Proč nedělal to radši jiný? Musel jsem však držet hubu a krok. Pro moji banku to byl slušný rok.

Co na tom, že občas bolej záda? Většina z nás má prachy ráda a s hrůzou myslím na vězení. Když mě nezavřou,

potom měsíc jedla knekebroty z tvarohé. Pro kluky z ulice byla vždycky

spíš nebo tíž. Ptala se mě jednou, když se mnou zbyla se. Povídám já na to, na

barevně blikají byty, vidím v nich obrysy tváří, to ostatní zůstane skrytý. Co vlastně právě teď dělá těch 7 miliard lidí, co v tomhle životě nepoznám.

jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní na první maják, jak vypadá. S mapou v zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako troseční dvor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, by poradí. S mapou v zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

čas uhání jak voda řekou. Přátelství

plásku, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trefil.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

své klid. Uhlem jsem do týla vmaloval tenkou linku, do ruky černou tuší vtiskl jsem vína sklínku, a pak, že v noci snad nedá se malovat,

hlasy ze starého posedu ve středu. A pár sedmi hlasů vzlétl z těch lesů a já bez hlasu se ptal, kam tě asi povedu.

co mi všechno neuteklo, zbytou pravdu nebo krásný klam, co ti asi dám. Opět procházím lesy a zvony zní ze vsi, kdo si zvolává dole děti k obědu, a já stále jdu. Těch pár tvých výkresů dál si ponesu, ať mě čas od času vrátí tam, kam se vrátit nesvedu. Skrz protrpěný ráj a nebo klidné peklo, poslední umírá, co mi všechno neuteklo, mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal, co bych ti asi dal.

skrz protrpěný ráj a nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal, co bych tě asi dal.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Zas jedno ze smutných rán, jenže teď v hlavě mám plán. Vyjdu z bodu A do bodu B až C, možná ještě dál, až na kraj světa.

to fakt umí. Ještě pár slov o soukromí, jsem jakej jsem, někdy anděl, jindy na pěst, ať je sucho nebo

A že mě leje, Bory šumí, to fakt umí. Ještě pár slov o soukromí, jsem jakej jsem, někdy anděl, jindy na pěst.

na kraj světa. Výjdu z bodu A na okruh trekovej, já už jsem takovej, až země leje.

rádio hlásí, léto je pryč. Slunce zívá a líně svítí, zima už to ví, jde hledat klíč. Vítr zafouká ze stání a polí.

Věc se blíží, létem spěchal víc než dost. Nebe nad hlavou, jumbo kříží, za čárou bílou.

Na zahradě stávalo o kůlnu opřený starý kolo, který kdysi jsem si bral. Táta do hospody na něm jezdil, občas nadával, jednou nevydržel, prostě mi ho dal. Na silnici snadno každej závod vyhranej, od

Na zahradě stojí kolo, o zeď opřený, a já do hospody pěšky chodívám. Prcek, co kolem brousí, když se podívám, dobře vím, už brzy mu ho dám.

ten dekolt madam hloubí. Tady vám prosím aplikuj květ, kosatec značí naději. Vyzkouší si cizí šaty a tančí mezi zrcadly.

zásadě klid. Dalo se tu vesele s kamarády žít. Svět se změnil od základu, začínám teď chápat, že vzít děvče na osadu.

Ráno vstávám zničený, jdu pro pilu a nůž. Není co by pro ženy nevykonal muž. Kamarádi pomohou mi renovovat chatu, takže večer s koňským

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Nevím, co to tenkrát vělo do mě jednou takhle nad ránem. Podívat se potají, co je v tom domě porostlým břečťanem. Trochu jsem se bál, abych nevzbudil psa, když přelejzal jsem přes braňku. Ale pes jako starý známej zavrtěl ocasem a pokračoval ve spánku. Šperhákem zámku, otáčím jemně, zkušeně a obezřetně. Pak chvíli stojím na prahu, aby si oči přivykly ve tmě. Od někud

0: Ovce po druhé.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.